zařizování, jo, protože to se muselo všechno předtím domluvit, ubytko, půjčit auto, všechno, jo, trajekt. Jo. Jsme dojeli do Francie a pak jsme jeli 15 hodin trajektem.

jarní trávu. A tak jsme do role scenografa obsadili přírodu, nebeští osvětlovači dodali slunce a ševětinský pan farář Josef Stolařík nám už po několikáté v našem seriálu

protože tam v Irsku vlastně, když není muzika, tak je to, jak když tam není pivo. Uh-huh. Oni mají nasmlouvaný kapely, muzikanty.

0: stále, nebo je to jenom tak jako okrajová záležitost?
1: Tak byla to taková okrajová záležitost a teď docela hrajeme, no. Hrajeme s rodinou, vlastně to víš, s Bad Bandem, takže s tátou, s
0: Ano.
1: bráchou.

0: a udržuje furt v nějaký dobrý kondici.
1: No,
0: a
1: abych řekl pravdu, tak teď se cítím asi nejlíp.
0: Fakt?
1: No.
0: To ti docela závidím.
1: Mám i docela jako dobrou fízu, všechno, protože

0: 21 89 37.
1: Rezidence Purkarec. Nadstandardně vybavené dvojdomy

0: Jaký důchodce teda.
1: Jak to?
0: No tak už mám za sebou, ty, jsem závodil tady 20 let za Valešín taekwondo.
1: To je vyhlášený, že jo?
0: Ale teď vlastně

0: jak mu to řekneš, tak, tak to pochopí a někdo je na něj zlej, někdo moc hodnej, ale zase není šikovnej, má to spoustu prostě faktorů, ta práce.
1: Tohle je zrovna teda

Mimochodem, a sestřička, moment, takhle vzala ručník, osušila si nohy a šla teprve pracovat, takže takhle my jsme tady byli, ale strašně rádi jsme tady byli a já se sem ráda vracím a je to taková moje srdeční záležitost tady.

bydlíme, udělat ordinaci. Ale když bych tam vzal zubaře a měl tam laborku a on by se mi na to vykašlal, tak se na to budu koukat. Jo. Tak jsem si ještě šel na dálkový studium té dentálky. Jo. Nedávno.

0: A tady to vypadá teda hodně podobně.
1: Jsme rádi, určitě.
0: Je to tak, je to krásný.
1: Je to nové, pěkné, upravené, tak doufáme, že se pacientům u nás bude líbit.

0: života obyčejných místních lidí, aby se nám všem v tom Českém Krumlově žilo dobře.
1: Když mluvíme o tom bydlení, pravděpodobně míříme do prostoru bývalých kasáren. To je asi první na místě, nebo jsou nějak

0: To, že se dělá muzika právě těch básní, nebo muzika na texty básníků.
1: No to mě pak bude zajímat, to se na to hodně chystám.
0: No a v té době vlastně už jsme hráli nějakou dobu s Michalem Bosákem.

tam sochy a můžu se pochlubit, že jsem i byl se svojí jednou olejomalbou, jsem vyhrál v České republice nějaké třetí místo. Takže jestli to o mě lidé neví, myslí

0: dýchánky, prostě, já nevím, v roce 1965 třeba.
1: Atmosféra je právě úplně úžasná, že jo, jinak vzpomínám.

komentáře mezi a tak dále, že jsme párkrát hráli v takovém pořadu komponovaném s poezí, vlastně, kde se recitovalo, anebo se přednášelo tím způsobem moderním, nevím, jak se tomu říká. A to nám taky sedělo.

my se stáváme světovými tady v Krumlově pomaličku, že to už je teda to je jako krásný. Znamená to, že když dnes přijdu a bude mě něco bolet, tak pojedu do 7. patra nebo zase vás najdu dole?

ale nemám na to moc času, mám spoustu aktivit, jak jsi říkal, takže spíš pro sebe a chci to dělat fakt jako na vysoký úrovni a ono to pak jako je